nechat mě nebude, tak tada chceš znát, da svůj chleb i víno, i noč, i dám potřebný zásan. Reči ćeš, sve ide, reči ćeš.